0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Hit Radio, Hit Radio.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
3: Tisku levně.cz.
4: Náplně hned.

0: Rádio FM+.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
1: Rádio.

0: Natočeno podle skutečné události.
1: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
2: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
3: Nikdy, anebo navždy.
2: No, tak vidíš.
0: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
1: Máte snad něco lepšího?
0: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
1: Jo.
0: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
1: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
0: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
1: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
2: Tak nastoupit a jedem. Dobrodružství čeká.
3: Kampela, kampela, kampela.
2: Tenhle minikaravan, to byla maxi výhra. Naložím rodinku, zapřáhnu minikaravan kampela za auto a vyrážíme do světa.
3: Kampela, kampela, kampela.
4: Pohodlné spaní, úložné prostory a plnohodnotná kuchyň. Vyberte si buď minikaravan nebo verzi Lebox, co se hodí úplně na všechno.
2: Campela.cz. České minikaravany pro velká dobrodružství.
5: Hit Radio. Hit Radio.
6: She work it, girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autovolv. Autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, minuta po sedmé a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Česko zasáhli v pátek a v noci na sobotu bouřky s vydatným deštěm. Hasiči měli od 15 do 22 hodin 370 výjezdů. Nejvíce jich měli ve Středočeském a Jihočeském kraji a v Praze. Na hranicích s Německem a Rakouskem je doprovázely nárazy větru až 70 km za hodinu. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu podnikalo na konci roku 2025 celkem 17 000 lidí do 20 let. Jejich počet se tak do konce roku 2016, kdy jich bylo 8243 více než zdvojnásobil. Nejvíce se mladí podnikatelé věnují oblastem jako stavebnictví, sport, zábava, doprava nebo IT. A pojďme také na sport. Den po vítězném vstupu do mistrovství Evropy proti Řecku čeká české volejbalistky ve skupině B v Brně zápas proti Rakousku. Hrát se bude o 19 hodin a stejně jako v pátek budou Češky v utkání favoritkami. Češky zahájily šampionát vítězstvím 3-1, zatímco Rakušanky podlehly 0-3 Srbsku. V šestičlenné skupině jsou ještě Bulharsko a Ukrajina. Do osmi finále postoupí 4 nejlepší týmy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: V Plzni o tomto víkendu vrcholí Sportmánie. Ještě dnes a zítra si návštěvníci parku za Plazou mohou vyzkoušet nejrůznější sportovní aktivity. Třeba ledný nebo podvodní hokej, plážový volejbal nebo házenou. Dnes je možné dorazit až do 8 večer. Zítra pak program oficiálně skončí v 16 hodin.
9: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
10: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
7: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, v severní polovině území místy jinde jen ojediněle déšť nebo přehánky. Zejména na severu ojediněle se také můžou objevit i bouřky, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Odpolední maxima však jen 22 stupňů Celsia.
11: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
12: Víkend
11: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
13: Hezké dobré ráno, 4 minutky po 7, s vámi Filip a Lea, tak doufáme, že se máte krásně, i když venku to počasí nic moc, ale nám to nevadí. Tady z éteru Hitrádia bude svítit slunce, šířit se bude dobrá nálada a pozitivní energie se skvělou muzikou, tak startujeme právě teď a napište nám, odkud nás posloucháte, jestli s námi vstáváte, anebo usínáte. A vy, co jste v práci, nebudete v tom dneska sami.
11: Hit Radio FM Plus.

0: Hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minut, to je aktuální čas, 22. srpen. Tak si představte, že lékaři vyjmenovali 5 důvodů, proč je super vstávat brzy ráno, Filipe, tak to asi není nic pro tebe.
1: To mě zajímá právě ty důvody, pojď
0: takže,
1: mě říct.
0: Prý jsme pak celý den super výkonní, dobře naladění, aktivnější a dokonce měli bychom inklinovat zdravému jídlu a absolutně bychom neměli znát deprese.
1: Já si myslím, že když si takhle to převedu na nás dva, tak platí jenom to dobrý naladění. Aspoň u mě teda z těch pěti, jo? Já totiž zdravě moc tady nejíme, že jo?
0: To ne, my si dáváme rádi anglický rohlík, ale nebo jako, něco sladkého.
1: Já jsem dneska nad tím přemýšlel, protože jsem tady viděl teď Asiaty v centru Prahy, jak už vlastně šli s těma kuframa, asi ano, z hotelu.
0: Ano.
1: Tak jsem si říkal, jak je na nich super, jestli to je ten příběh, co si myslím, že vstanou, aby skutečně z toho dne měli co nejvíc. Protože to já nedělám na dovolený, šerm na výlet, stávám v 9, protože no prostě nechci stávat takhle brzy.
0: A co má třeba říkat Michal Jasmin, že jo? Ranní show, to člověk stává ve 4, já jsem si to několikrát zkusila a to je prostě masakr. Ty taky vlastně, že jo, když občas jdeš za Davida.
1: No.
0: A prostě ten den je za prvý strašně dlouhý. Já mám pocit už kolem 12, že je třeba 5 hodin a že už bych měla jít jako večeřet a spát. Ale je to zase o tom, na co si člověk zvykne, že jo, tělo taky si zvykne, trvá mu to údajně 21 dní. Kdo ví, každopádně třeba co pekaři, že jo, jeden by jim hned záviděl, co si budem, ty musíš stávat v kolik, aby upekli to čerstvé jako pečivo na 6. 7. hodinou ráno.
1: Tak třeba máme nějaký pekaře mezi posluchačema, dejte nám vědět, v kolik stává takový pekař. Já myslím taková 3:30 a třeba popeláři taky, že jo.
0: A nebo celkově nám dejte vědět, v kolik vstáváte, jo? A my si tady na ty všechny výhody asi zapomeneme nebo vzpomeneme, až nám v pondělí třeba ve 3 ráno zazvoní budík. Určitě nám to zvedne náladu na 100%.
1: A budou aktivní.
0: Teď už Coldplay a taky Rose Bruno Mars. Tak hezké dobré ráno, je sobota taková upršená, ale tady se budeme opalovat. Tady září slunce.

0: se. 8:03. Dobré ráno. Vy nám píšete, v kolik hodin vstáváte. Mirka napsala, ahoj, vstávám 3 týdny v měsíci v 2:30 ráno. Autobusáci mají hold těžký život. Nezávidíme, držíme palce. Taky nám tady píše Péťa, dobré ráno, já vstávám o 2:30 a pak mám před sebou zhruba 700 kilometrů z Hradce Králové do Českých Budějovic. Hold rozvoz zásilek. Teď mám dopoledne, Péťa.
1: Ale tohle to snad tomu se ani nedá nazvat stávání, protože to tomu nepředchází ani ten spánek, ne?
0: No, další tady píše, dobré ráno, mám kamaráda pekaře a každodenní vstávání ve 2 až 2:30, je to mazec, každopádně vás zdravím také z pracovního procesu, hezký den, jako píše vás spousty, tady další zpráva od Vlaďky, dobré ráno, já stávám pořád před 6:00 i o dovolené, jsem takový druh, Vlaďka, já taky stávám teda před 6:00, stávám mezi 5:30, 6:00, už jako automaticky, taky nám tady píše řidič tramvaje z Prahy, ahoj, já vstávám každý den mezi 3:00, 4:00 ráno a třeba poslední zpráva, ahoj Leonko, vstávám každý den o 2:30 a to nepracuji v pekárně, ale v autodílech. Než se vše nachystá, musíme po 5:00 vyjíždět do servisu. Některé autoservisy pracují právě od 6:00. Píše Zuzka.
1: Tak já stávám automaticky tak v 9:00. To vás nechci naštvat, přátelé, já zas pracuju po večerech hodně, ale je to teda masakr, jak lidi říkali 2:30, 2:30, to jsem ani nečekal takovýhle časy. No. Zajímalo by mě ještě pak to B, v kolik musí chodit spát, aby vlastně jako mohli fungovat, protože to může být třeba klidně v 7 večer. Že?
0: Dobře, tak prosím vás, kolik chodíte spinkat? Napište nám to.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských Indiánů a Viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
13: Hi, this is Ed Sheeran.
14: Hi, this is Madonna.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Friday, I'm in love, hezké dobré ráno. Dneska je Saturday, sobota a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Starosta italského Coma Alessandro Rapinese zakázal jízdu na kole v historickém centru města. Učinil tak poté, co jej samotného na ulici srazil cyklista. Zákaz, který sklízí kritiku ze strany občanů i politiků, vejde v platnost už od začátku září. 11letý chlapec a jeho otec učinili během dovolené v americkém státě New Jersey objev života, když při pátrání po mušlích narazili na skamenělý zub megalodona, jednoho z největších žraloků, který kdy žil, a vyhynul před více než 3 miliony let. No a na rušných křižovatkách ve východočínském městě Hangzhou už na provoz nedohlížejí jen lidé v uniformách. Policistům tam s rutinními úkoly pomáhá 15 téměř dvoumetrových robotů. Přestupky dokážou odhalit, upozornit na ně a poradit i s cestou nebo parkováním. Pravomoc někoho zatknout však zatím nemají.
0: A my pokračujeme dál v muzice, protože venku, když se podíváme z okna, to vypadá tak, jak činařky zpívají. Venku je na nule, ale nebojte, je tam teplo. Ale za chviličku, ten podzim klepe na dveře. Hezké ráno.

Hezké dobré ráno, my pokračujeme dál, sobota 22. srpen, tak se podíváme, čím je dnešní den výjimečný. Den rostlinného mléka, no tak dobře, tak si nějaké to rostlinné mléko dejte. Dua Lipa, 31 let a

0: největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Toppapírnictví.cz.
1: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-CZ.
2: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
3: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
2: Děláme do letadel CZ.
3: Děláme do letadel CZ.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásné sobotní ráno, za chviličku 8. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Výdaje na humanitární dávku pro uprchlíky z Ukrajiny i počet těch, kteří ji pobírají, klesají. Meziročně se snížily zhruba o pětinu. Letos za první pololetí úřady práce poskytly uprchlickým domácnostem 3,63 miliardy korun, asi o miliardu méně než před rokem. Vyplacených dávek bylo v červnu 36 900. Spojené státy dnes ráno zavedly 50% clo na kanadský dovoz v hodnotě 20 miliard dolarů, tedy 413 miliard korun. Kanada plánuje reagovat stejně vysokými cly. Kanadský premiér Marken Carney oznámil, že se rozhodl obchodní jednání s USA úplně pozastavit. A pojďme také na fotbal. Bezproblémový start pro obhájce. Arsenal na úvod anglické fotbalové ligy přehrál 3-0 Coventry, jež se vrátilo do Premier League po 25 letech. První gol sezony střelil už po čtvrt hodině německý reprezentant Kai Havertz. Další branky přidali Bukayo Saka a kapitán Martin Odegaard. Coventry pod vedením bývalého anglického reprezentanta Franka Lamparda poprvé vyslalo střelu na brankáře Davida Raju až krátce před koncem zápasu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Cyklistický závod taky dnes omezí provoz v Klatovech. Zavřená je divadelní ulice a taky část náměstí Míru, kde omezení skončí až v 8 večer. A částečně neprůjezdné jsou taky ulice Československých legií. Křížová, Pavlíkova, Plánická, Pražská, Vídeňská a Zlatnická. Z Klatovska Bára Purkartová.
11: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
12: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
9: Na svobodu dne oblačno až polojasno, odpoledne přehánky, večer případně možná také bouřky. Co se týče teplot v Čechách, maximálně 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů Celsia.
13: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
14: Víkend
13: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
15: Hezké dobré sobotní ráno, 8 hodin, 2 minutky, aktuální čas. My pokračujeme dál, hodinka za námi, pětich je stále před námi. Až do 13. s vámi Lea a Filip a taky Imagine Dragons, anebo Kateřina Marie Tichá za chviličku.
13: Hitrádio FM+.

0: Ještě jsou stále dovolené, léto pomalinku, ale jestli nám bude končit, tak si představte, že paštikáři už sice na dovolených nejsme, my Češi, stejně ale v zahraničí šetříme, jak můžeme. Zase to říkají jakýsi věci, já nevím, kdo tyhle průzkumy, výzkumy dělá. Každopádně méně za dovolenou dávají v Evropě už jen Rumuni a Lotyši, Filipe. A naproti tomu třeba Rakušané dají za den dovolené v průměru 20 000 korun. Za den dovolené.
1: Jakože když jedou na týden, tak je to 140 tisíc, jo?
0: Ano,
1: no tedy skoro euro, no.
0: Vlastně pětkrát více než my Češi a větší požitkáři jsou i Slováci. Zatímco my dáme za den dovolené zhruba 4 tisíce, tak naši sousedé skoro dvakrát tolik, 8 tisíc.
1: To je neuvěřitelná částka.
0: No co?
1: Já si myslím, že i ty 4 tisíce jsou jako docela dost. Na nás
0: hodně,
1: Čechy, jo, a Rakušani si vyhodí z kopítka za dvacku.
0: Přesně tak. Ono se neříká nadarmo, že ty nejlepší věci jsou prostě zadarmo. Zatímco celá Evropa jezdí do zahraničí vstřebávat alkohol, jídlo, tak my vstřebáváme západy slunce, vlahý chládek a doma usmažený řízek, ne? Není na ten řízek s kašičkou.
1: Já jsem se teď, vidíš, na něj zakoukal z okna a nevidím ho. To je škoda.
0: Teď už Taylor Swift, hezké ráno. Aha.

0: Martin Garrix, Bon, No Sleep. Hezké dobré ráno, minutka po čtvrt na devět. Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea a Filip. A taky vy, naši posluchači. Za chviličku před námi mají Chemical Romance, nebo taky Miles Smith a ranní update. To jsou takové ty informace, které potřebujete vědět pro start nového dne. Tak rozhodně nikam neodcházejte, buďte s námi. A kdo pracujete, věřte, že to dneska zvládneme všechno společně.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: Hit Rádio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: personál.
1: Ranní update.
2: Krásné sobotní ráno, pojďme se podívat, co je nového. Bratislavská policie zastavila před časem kabriolet, který byl vytvořený uříznutím střechy staršího Citroenu. Řidič už dál nemohl pokračovat v jízdě a byla mu udělena pokuta. Popeláři z jihu Itálie se déle než den prohrabávali hromadou odpadků, aby našli loterijní tiket, který vyhrál jackpot. Jeho majitelka jej totiž vyhodila v domnění, že je bezcenný, a na svou chybu přišla, až bylo již skoro pozdě. Měla nakonec štěstí, našel se a výhra činila 25 milionů korun. Na úplně se ještě zůstaneme, návštěvníci pláže na jihu Sicílie se nedávno nestačili divit, když kolem nich náhle začaly na hladině plavat eurové bankovky. Uvolnili se z narychlo odhozených plastových tašek, které obsahovaly balíčky evropské měny v celkové nominální hodnotě 16 milionů korun. Tak tam bych se chtěl objevit taky na takovéhle pláži.
3: Představ si, že si jdeš jen tak zaplavat a najednou sbíráš prostě ty bankovky a pořídíš nějakou nemovitost.
2: No, jestli se nepletu, tak eurovky jsou i 500 eurovky, to je 12,5 tisíce korun, že jo, jedna bankovka takhle. Šup, šup, šup, šup, šup, šup. Dejte mi je všechny, díky.
3: To byl tvůj nejlepší plavecký výkon.

0: Nelly Furtado, Say It Right, hezké dobré ranko. Nezapomeňte, že i dneska po 9. hodině budeme roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás. Uděláme vám radost i v takovém pochmurném počasí, i když já nevím, jak vy, já jsem docela ráda, že je dneska takhle. Lituju akorát návštěvníky různých festivalů, venkovních akcí, protože to počasí na tohle nic moc, ale doufám, že přijde ještě takové to babí léto nebo kousek ještě toho léta klasického a užijeme si závěr toho letošního léta. Každopádně za chviličku Luis Fonsi, Hathaway, Lady Gaga, taky moje jmenovkyně Leony a po 9. hodině narozeninová ruleta.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Ivana Záškodová, ředitelka obchodu a marketingu porcelánky G. Benedikt. Jak poznáme, že je porcelán opravdu kvalitní? V čem je ten náš karlovarský tak výjimečný? A proč je i v dnešní době ručně a ne strojově malovaný? To všechno a mnohem víc uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+.

0: Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: On Air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, za chviličku 9:00 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Státní rozpočet na příští rok dostává konkrétnější podobu. Vláda chce zvýšit platy ve veřejné sféře, znovu převzít poplatky za podporované zdroje energie a přidat peníze školství, zdravotnictví či obraně. Schodek rozpočtu se ale podle ministryně financí Aleny Schillerové proti letošním 310 miliardám korun prohloubí. Analytici varují zejména před tím, aby kromě investic nepokrýval i běžné výdaje. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z České republiky 2 lidé. K nehodě došlo poblíž přístavního města Zadar. Těla byla nalezena ve večerních hodinách. Státní příslušnost osob na palubě ale zatím nebyla oznámena. Trosky stroje se našly v horách v Národním parku Paklenica. A pojďme také na sport. Po vyřazení světové jedničky Arny Sabalenkové česká tenistka Sara Bejlek zdolala další grandslamovou vítězku Madison Keysovou. Bejlek postoupila na turnaj v Cincinnati už do semifinále. Loňskou vítězku Australian Open porazila 3-6, 6-4 a 7-6. Boj o finále narazí na další američanku Coco Gauffovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Dneska večer se koná Hradozámecká noc, do které se zapojily i vybrané památky u nás na západě Čech. Bohatý program si přichystal Hrad a zámek v Horšovském Týně. Vyrazit můžeme taky na Hrad Švihov nebo zámek Kozel. Chybět nebudou komentované prohlídky anebo speciální program pro děti.
8: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
9: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
6: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, kolem poledne jejich možný je četnější výskyt a výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne budou srážky ustávat a večer se obloha začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 20 stupňů, ve Slezsku a na Moravě kolem 25 stupňů Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
11: Hezké dobré sobotní dopoledne, 9:03, my pokračujeme dál a bude se roztáčet kolo narozeninové rulety. Takže už teď popřemýšlejte, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak tohle je ideální pro vás a my vám k tomu ještě přidáme nejenom song dle datumu narození vaší osoby, ale i nezapomenutelný zážitek. A vzpomínky jsou od toho, které nám nikdy nikdo nevezme. Teď už Shakira a jdeme dál.
10: Hit Radio FM+.

0: your eyes. Hit Radio stále s vámi, narozeninová ruleta se blíží. To znamená, že pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak 800 937 937 volat můžete právě teď.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes, sir!
6: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
10: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.
1: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Radio FM Plus.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: Niko Santos, narozeninová ruleta je právě tady. Tak komu pak jdeme udělat radost? Já už vím, že na telefonu máme posluchačku Zlatu. Halo, halo.
1: Halo, halo, ahoj Leuško, ahoj všichni, zdravím.
0: Ahoj, jak pak se máme, Zlatuško?
1: Máme se krásně.
0: Skládáme básně.
1: Tak nějak.
0: Co pak budeš dneska dělat?
1: Tak já teď jedu právě do Plzně slavit narozeniny mého syna.
0: Aha, kolikáté?
1: 40.
0: Ježiš, no tak to je krásný, tak to no, jsme stejně staří, 85. rok nebo 86?
1: 86.
0: Tak no, mě už bude 41 za... Ježišmarjo, za 3 měsíce! No to je strašný, Fildo. Máme posluchačku Zlatušku na telefonu.
2: No, tak já...
0: Bude za 9 let 50.
2: No, mě sice dáme 35, ale včera jsem vzpomínal, když jsem skončil s fotbalem jako v mládeži, říkám, ježiš, ono už je to 17 let, aha, takže nechci se povyšovat, jo, ale já se připadám taky starý v 35, ale vy dámy ve 40, v 50, vy zrajete jako víno, u vás to neplatí.
0: Zlatunko, já asi Filipovi vypnu mikrofon, ne, když říká, že v 35 je starý.
1: No.
2: Tak nám u chlapů je to jiný.
0: Budeme hrát pro syna?
1: Tak, budeme hrát pro syna.
0: Jak se jmenuje?
1: Jmenuje se Miroslav, takže Míra.
0: Dobře, takže pro Míru. A jdeme asi rovnou na pravidla.
1: Ano.
0: Zahrajeme ti 3 hudební ukázky. Z jakého datumu dneska má narozeniny?
1: 19.8.
0: Dobře, takže z 19.8. popřejeme mu všechno nejlepší. A hlavně tady budou songy, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád přesně v datum narozenin tvého syna Míry. Buď si vybereš ukázku, my ji zahrajeme a jsou na výběr 3. Nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, automaticky bychom hráli tu třetí. Jdeme na to, Zlatuško?
1: Ano, jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Romantický duet Christina Aguilera, Say Something. Chceme nebo ne?
1: Já bych pokračovala.
0: Dobře, jdeme dál. Je to Fields of Gold od Stinga.
1: Tak já to zkusím do třetice.
0: Dobře, do třetice, všeho dobrého.
1: Tak.
0: Elastic Heart od Sia.
1: Ano, jdeme dobře. Do toho, to je ono.
0: Dobře, tak jsme rádi, že to vyšlo aspoň takhle do třetice. A Zlatuško, než pojedeš do té Plzně, tak teď máš ten správný čas, aby si svému synovi Mirkovi mohla sdělit cokoliv máš na srdíčku, pojď na to.
1: Dobře, tak můj milovaný broučku, přeji ti krásné narozeniny, hlavně zdravíčko, štěstíčko a splněných přáníček. Tvoje milovaná maminka.
0: To je roztomilý, to je tak hezký. Mě to vždycky dojímá. Každopádně my tady máme i nezapomenutelný zážitek, tak třeba si na tu 40 tvůj syn Míra bude chtít zahrát únikovou hru od Allegrie, firmy na zážitky, což je vlastně partner naší narozeninové rulety. Tak máme tady úniková hra Freddy Krueger. Je to takový, nevím, když si představíš večer a vy konečně uléháte unavení po celém dni a rychle usínáte, tak najednou se začne něco dít. Zdá se vám podivný sen, do kterého se navíc vkradl právě Freddy a snaží se vám tam trošku znepříjemnit a připravit o život. Je to dobrá hra, já jsem to jednou zažila a je to fakt takový, že se člověk bojí a léká, je to takový vlastní zážitek, nezapomenutelné vzpomínky. Je to pro 2 až 4 hráče, takže rozhodně můžete vyrazit celá rodinka.
1: Dobře, dobře. Mhm.
0: Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Sia, Elastic Heart letí za vámi. Ahoj.
1: Ahoj a děkuju moc.
0: Ahoj.
1: Krásný

0: Eyed Peas, I get a feeling. Hezké dobré dopoledne s vámi Lea a Filip. Doufám, že si toho dnešního dne užijete co nejlépe můžete, i když to počasí bude nic moc. Tak pokud možno, zachumlejte se někam do peřin, odpočívejte, puste si něco hezkého, protože přesně tohle mám v plánu já. Odpoledne, až teda něco zažiju, prožiju, jdu někam, kam se mi vůbec nechce, ale potom si prostě pustím jeden film za druhým, anebo nějaký dobrý seriál. Klidně nám naposílejte tipy, co jste poslední dobou viděli, co vám dělá radost na 777-937-777. A prosím vás, já miluju horory, miluju kriminálky, miluju thrillery a tak podobně, tak dejte vědět, když tak nějaký tip. A nebo nějakou romantiárnu, ale dneska se mi nechce plakat, to už jsem se proplakala dva dny zpátky.
1: Přemýšlím nad nějakým tipem jako pro tebe i pro posluchače, co jsem viděl poslední dobou. Já jsem si pustil hodně jako zpětně kriminálku českou Markovič Hojer a pak je druhá série Markovič Straka. Je to teda kriminálka, takže není to zas tak veselý, ale je to podaný takovým vlastně i zábavným způsobem, takže to doporučuji. To je fajn, tyhle ty dvě série.
0: Tak budeme rádi, když společně nasdílíme tipy, na co se rozhodně podívat a pokud možno, tak si prostě toho dnešního dne užívejte co nejvíc.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
4: Pyžamko s jednorožcema.
3: Máme.
4: Bundu a sovčelky s kočičkama.
3: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
4: Tepláčky, tyhle mám děravý.
3: Máme tyhle s dvojitými koleny.
4: A hlavně méně.
3: Neboj, máš ho už v batůšku.
4: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
3: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
5: Tak nastoupit a jedem. Dobrodružství čeká.
6: Kampela, kampela, kampela.
5: Tenhle minikaravan, to byla maxi výhra. Naložím rodinku, zapřáhnu minikaravan kampela za auto a vyrážíme do světa.
6: Kampela, kampela, kampela.
7: Pohodlné spaní, úložné prostory a plnohodnotná kuchyň. Vyberte si buď minikaravan nebo verzi Lebox, co se hodí úplně na všechno.
5: Sampelela.cz. České minikaravany pro velká dobrodružství.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz. Skonto
2: nábytek. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, 9:40 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. 150 000 zvířat ročně, nejčastěji myší a potkanů, se využívá v Evropské unii k testování bezpečnosti běžně používaných chemických látek. V poslední době se objevují první náznaky, že to může být i jinak. Vědci se snaží využít umělou inteligenci, lidské buňky a takzvané mini orgány, aby vyvinuli novou generaci testů, které odhalují nebezpečné chemikálie. Mohli by lépe předpovídat rizika pro lidi i omezit využívání zvířat ve výzkumu. Laboratorní rozbory odhalily ve třech studánkách v okolí Žďáru nad Sázavou nadlimitní množství koliformních bakterií a dalších mikroorganismů. Ty mohou způsobit především průjmová onemocnění. Hygienici i vodohospodáři obecně nedoporučují pít vodu ze studánek bez předchozího rozboru. Nejde totiž o veřejné zdroje pitné vody a jejich kvalita proto nemusí být ze zákona pravidelně kontrolována. Pomoci nemusí ani důkladné převaření vody. Ústí nad Labem ve šlágru pátého kola druhé fotbalové ligy porazilo pražskou Duklu 3-1 a je o bod druhé za Karvinou, která si udržela první příčku výhrou 3-0 nad Žižkovem. Stejný bodový zisk jako Severočeši má v neúplné tabulce třetí Táborsko po vítězství 1-0 v Jihlavě. V dalších zápasech Vlašim remizovala s Příbramí 2-2, stejně jako Opava s Třincem, a Prostějov porazil Kladno 3-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: V Plzni o tomto víkendu vrcholí Sportmánie. Ještě dnes a zítra si návštěvníci parku Za Plazou mohou vyzkoušet nejrůznější sportovní aktivity. Třeba ledný nebo podvodní hokej, plážový volejbal nebo házenou. Dnes je možné dorazit až do 8 večer. Zítra pak program oficiálně skončí v 16 hodin.
9: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
10: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
7: Dnes bude oblačno i zataženo, zpočátku zejména na Moravě místy polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky. Co nám chceš povědět?
11: No, jak to vypadá s počasím dál, protože jak jsem na to tak koukala, tak ty brďo, asi létu pomalinku odzvonilo.
7: No tak když to víš teda, tak proč se mě ptáš?
11: No ne, protože ty jsi taková naše rosnička, zprávař, moderátor, ty jsi tři v jednom.
7: Samozřejmě nebudu si hrát na nějakého meteorologa, kouk sem do telefonu teď, přátelé. Úterý bude 24 stupňů, to je fajn. Dneska maximálně 21, pokud ale posloucháte z Moravy nebo Slezska, 25 stupňů i v rámci dnešního dne, a to je fajn.
12: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
11: Hezké dobré dopoledne, pár minutek po desáté, my pokračujeme dál, před námi spousty skvělé muziky jako Taylor Swift anebo Avicii, Aloe Black a spousty dalšího, tak jdeme dál.
12: Hit Radio FM+.

Hezké dobré dopoledne, 10:45, aktuální čas do prvního školního dne. Zbývá i s dneškem už jenom téměř 10 dní, no? Je to tak. Zatímco děti už se ale začínají těšit, samozřejmě ti mladší, ty starší pochybuju, tak stres začíná hlavně nám rodičům. Rychle najít vybavení pro školáky, rychle najít ty školáky a hlavně se připravit na dalších 10 měsíců šílené honičky. Nejprve ale budeme muset sáhnout do šrajtofle, jak se říká, protože za školní potřeby přidáme v průměru 3,5 tisíce korun, což mi možná přijde ještě docela málo, když tam počítáte nějaké učebnice, sešity a tak podobně. Dokonce zrovna včera jsem koukala, jak u regálů v obchodech úžaslí rodiče zírají, co všechno jim vlastně malé děti ukazují, že budou nutně do školy potřebovat. No a někteří z nich i plakali, že jo? A teď mluvím o těch rodičích pochopitelně, protože ty peněženky zapláčou opravdu. Mimochodem, třeba ve Vietnamu zaplatíte za výbavu pro školáka pouhou 500. Ale tam asi kvůli tomu se stěhovat nebudem, ne? Možná tak do pražské Sapy. Teď už Miraj, volám. Čeká nás poslední zastávka festivalu Hrady CZ příští týden na Bezdězu a já se na vás budu těšit i s Mirajem z pódia.

0: vám Miraj, Hit Radio, taky Lea. Hezké dobré dopoledne. Tak přesně tuhle kapelu můžete vidět příští týden v pátek a v sobotu na Bezdězu, protože tam bude poslední zastávka nejlepšího letního festiáku Hrady.cz a já se tam na vás budu těšit. Už je to taková tradice, že jsem vždycky u té první na Točníku a na té poslední na Bezdězu, takže už je to, já nevím, 5-6 let, co tam budu s vámi. Strašně moc se těším, protože tam bude ještě taky Trautenberg, Rybičky 48, MiG-21, Rytmus, Xindl X, Miraj, Vypsaná fixa, Lenny, Harley, Daniel Landa, Tomáš Klus, spousty dalších skvělých hudebních interpretů, tak si to společně užijeme a oslavíme i takový ten konec toho léta. Za chviličku Miley Cyrus, Pink a nebo Kamrat.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
9: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
13: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
14: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
13: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
14: Isolvest.
15: Tak zavolejte ještě dnes.
13: Isol-vest.cz.

0: Nemáš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na suchu jsou už i české nemocnice. Zoufale jim totiž chybí krev, přátelé. My vás tady docela často vyzýváme k dárcovství. Dokonce tu svou už byl darovat i prezident Petr Pavel, se kterým se vlastně nedávno setkal tady i náš Filip Lejček v rámci své moderace.
1: No, je to vlastně pravda, že to nebylo nedávno, ale včera přímo. Jo? Takže byl jsem na nějaký fotbalový akci SK, která podporuje vlastně děti z takových těch sociálně slabších rodin, tak velký fotbalový turnaj. A prezident nejenom, že by jako přijel na 10 minut, on tam byl hodinu a půl. Moc jako sympatický pán, musím říct.
0: To je skvělý, protože i on byl dokonce darovat krev a špitály prosí o pomoc i nás ostatní. Filipe, my jsme taky říkali, že půjdeme a furt jsme nebyli.
1: Já jsem chodil, mám kolik, 6-7 odběrů, ale už je to tak 7 let, no.
0: Dokonce v létě je to v nemocnicích vždycky stejná písnička, ale letos je to fakt na hraně. Lidi odjeli na dovolené, jenže bouračky a úrazy si prostě volno neberou. A stačí se podívat na fakultní nemocnici Ostrava nebo Prahu, tam už se skoro modlí za každého, kdo z nás opravdu přijde a mají větší hlad po naší krvi, než komáři, já nevím, umácháče v 9 večer, že jo. Takže prosím, pokud můžete, budeme rádi, protože darovat krev je jediný způsob, jak legálně a s požehnáním ministra pustit žilou svému svědomí. No, to jsem to řekla hezky.
1: To jsi to řekla, tak bychom se mohli a dokonce my dva spolu domluvit.
0: Musíme,
1: ale
0: musíme
1: opravdu,
0: jít, fakt musíme.
1: A zašli bychom darovat krev jeden den.
0: Já mám dokonce tu nulku, vlastně vzácná krevní
1: skupina.
0: Já
1: mám taky vzácnou, nevím jaká to je, ale mám taky tu vzácnější.
0: To bude Lejčovská.
1: Lejčkovská, mám taky nějakou vzácnou a vlastně se stydím trochu, že jsem nebyl takhle dlouho.
0: Ne, fakt musíme, takže Filipe, my se teď domluvíme, když spolu půjdeme darovat krev a normálně přidáme i příspěvek na sociální sítě a zkusíme motivovat i ostatní. Takže přátelé, pojďme se spojit třeba na Instagramu Lea Giongiosi nebo Filip Lejček, takhle nás tam najdete. Pojďte nás začít sledovat, my vás budeme sledovat zpátky a společně se domluvíme a půjdeme prostě hromadně darovat krev, protože rádio má v tomhle obrovskou sílu, že když fakt o něco jde, tak my se umíme všichni spojit, tak pojďme pomoci, protože nikdy nevíme, kdy nějakou tu pomoc bude opravdu potřebovat někdo z nás a není to jenom výkřik do tmy, jak se říká, ale prostě tohle fakt platí. Takže prosím vás, Lea Giongiosi, Filip Lejček, jdeme se sledovat a společně se domluvíme všichni na darování krve.
1: Budeme krevní gang.
0: Ano, který pomáhá.
1: Ano.

0: spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Hit Radio.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autovolv, autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
1: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
2: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
3: Fak hrnky, flašky, kufříky,
2: vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. 13 lidí utrpělo zranění v sobotu ráno při nehodě na dálnici D11 u obce Chyšť na Pardubicku. Na místě zasahují záchranáři, hasiči i policie. Zranění ale již byly odvezeni do okolních nemocnic. U nehody zasahovalo celkem 7 výjezdových skupin záchranky, včetně posádky letecké záchranné služby. Automatické sčítače na pražských cyklostezkách loni zaznamenali zhruba 5,6 milionů cyklistů, meziročně o zhruba procento méně. Vyplývá to z ročenky dopravy, kterou vydala technická správa komunikací. Celková délka značených cyklotras se zvýšila o kilometr na 550 kilometrů. Vznikly také nové cyklopruhy. Přibylo 18 kilometrů takzvaných cyklooubousměrek, tedy jednosměrek, které mohou cyklisté jezdit obousměrně. A pojďme také na sport. Fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů, Asker Sørensen. Dánský obránce, jenž se po nedávném odchodu další opory Lukáše Haraslína nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Kluby dnes o transferu informovali na svých webech. 30-letý stoper v novém působišti podepsal 3letou smlouvu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Cyklistický závod taky dnes omezí provoz v Klatovech. Zavřená je Divadelní ulice a taky část náměstí Míru, kde omezení skončí až v 8 večer. A částečně neprůjezdné jsou taky ulice Československých legií. Křížová, Pavlíkova, Plánická, Pražská, Vídeňská a Zlatnická. Z Klatovska Bára Purkartová.
9: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každého počasí.
10: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
7: Dnes bude oblačno až zataženo, zpočátku zejména na Moravě místy polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky. Maximální teploty v Čechách 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 25 stupňů Celsia.
11: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
12: Hity na přání k vaření startují právě teď. Napište si na 777-937-777, co byste rádi od nás slyšeli.
11: Hit Radio FM+.

Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. My pokračujeme dál a jdeme na vaše SMSky. Prosím o zahrání písničky od Marka Ztraceného naší partě, která každodenně maká na stavbě svého nového rodinného hnízdečka. Jelikož marodím, tak nemůžu přispět svou pomocí, tak aspoň takhle na dálku prostřednictvím vašeho super rádia přeji, ať práce ubíhá a domeček roste. Díky moc, pozdravuje máma. Tak maminko, nevíme jméno, ale maminko, hlavně ať se brzy uzdravíš, ať se domečku daří a Marek Ztracený. Naše cesty právě teď v éteru Hit Rádia. A pokud vy ostatní chcete slyšet váš oblíbený song, napište si o něj 777 937 777.

0: ty na přání k vaření pokračujeme dál. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Stuck on You od Lionela Richieho. Bylo by to pro všechny posluchače, kteří jsou právě teď v práci. Ať se nebojí, že jim to rychle uteče, a taky by to bylo pro moji Aničku, Petru a našeho Bořivoje. Díky moc, jste super, moc ráda tě poslouchám, jsi skvělá, máš krásný hlas a takovou pozitivní energii. Jseš naše sluníčko. Ježíš, to je hezký, děkuju za takovou zprávu a samozřejmě s láskou k vám posílám tohle. Stuck on. A musím prozradit, že je to taky jeden z mých oblíbených songů, protože ho mám spojený s láskou, s kým jiným, že jo? Bo s tím jiným. Takže ano, Lionel Richie za chviličku, taky Atomic Kitten nebo Jennifer Lopez a Pitbull. Tohle jste chtěli, tak to zahrajem.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hity na přání k vaření 2 minutky po 12:30. Těch SMSek je tady strašně moc. Omlouvám se předem, že opravdu nedokážu splnit přáníčko vás všech. Alespoň vybírám songy, které se nám tady třeba shodují nebo opakují, jako je Avril Lavigne nebo Calvin Harris, Ellie Goulding. Tak přesně tohle tady za moment bude.

0: slyšíte, to je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
4: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ.
5: Skonto nábyte.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, za chviličku 12. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Spadlé stromy na silnice či elektrické vedení, zatopené komunikace a sklepy, evakuovaná tábořiště. Hasiči v celé České republice evidovali během pátečního odpoledne a večera stovky výjezdů kvůli počasí. Během 7 hodin vyjížděli k 370 zásahům. Nejvíce zasažené byly Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Praha. Turistika patří mezi nejoblíbenější volnočasové aktivity Čechů, a to napříč generacemi. Věnuje se jí 49% lidí, 38% dokonce vyráží na výlet několikrát do měsíce. Vyplývá to z letního průzkumu České pojišťovny mezi tisícovkou respondentů. Největším lákadlem jsou přírodní zajímavosti, následované historickými památkami a horskou turistikou. Muže navíc proti ženám více zajímají technické stavby a průmyslové památky. Mezinárodní fotbalová federace FIFA uložila Argentině vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Záložník Leandro Paredes si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů. Obránce Nahuel Molina 7. FIFA to uvedla na svém oficiálním webu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Dneska večer se koná Hradozámecká noc, do které se zapojily i vybrané památky u nás na západě Čech. Bohatý program si přichystal Hrad a zámek v Horšovském Týně. Vyrazit můžeme taky na Hrad Švihov nebo zámek Kozel. Chybět nebudou komentované prohlídky anebo speciální program pro děti.
11: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
12: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
9: Dnes bude oblačno i zataženo, jediněle i polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky a ojediněle také bouřky. Jinde budou přehánky jen ojediněle, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Maxima, a ty teplotní v Čechách, 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů Celsia.
13: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
14: Hezké dobré odpoledne, 3 minutky po 12. Nechte si chutnat, pokud právě děláte ty svoje obídky. Tak dobrou chuť, před námi Flipside Happy Birthday, tak do dneška oslavujete všechno nejlepší, hlavně zdravíčko. A taky teď už Hanson a Mba.
13: Hit Radio FM+.
14: Jedna z mých nejoblíbenějších devadesátkových kapel. Tak přesně tohle vám z éteru Hit Rádia posíláme právě teď.

Vánoce pomalu, ale jistě přicházejí, kamarádi, už za 4 měsíce. Tak prosím vás, pro vánoční stromek v plavkách. No, můžete, beze všeho, hlavně nahané klidně. Pěstitelé na Prostějovsku spustili totiž uprostřed tropického srpna rezervace vánočních stromečků. Lidé tam reálně chodí namazaní opalovacím krémem a prostě vybírají si jedličky, smrky a tak dále na prosinec, jo? Takže ceny jsou teď nastavené úplně jinak a hlavně máte jistotu, že vám nikdo nevyfoukne ten dokonale symetrický kousek, co vypadá jako z amerického filmu Ze sám doma. Navíc, když si stromek zarezervujete teď, tak máte jednu položku z toho šíleného prosincového seznamu odškrtnutou a můžete se v klidu dál potit u bazénu s pocitem, že jste vlastně hrozně organizovaní lidé a že už to všechno máte zařízený, jo? Tak prosím vás, pro vánoční stromek na Hanou.

0: Sobotní odpoledne v plném proudu, děkujeme, že posloucháte Hit Radio. Ať už děláte cokoliv, jste v práci, doma, odpočíváte, anebo cestujete, tak díky, že nás máte sebou. Ladit nás můžete i online přes aplikaci Radia.cz anebo web hitradio.cz. Tak díky za to, že se máme, stejně tak i na sociálních sítích, Facebook, Instač. A teď už další muzika, hezkou sobotu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio FM Plus. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: is the answer.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Věděli jste, že miminka z různých koutů světa mají různé techniky pláče? Jo, jo, je to tak. Například africká a čínská batolata mají daleko větší rozptyl tónů než ty naše, nebo třeba německé, že jo. No a jejich mámy tak podle breku přesně potom poznají, jestli se jim vlastně chce čůrat, papat, blinkat, kakat, já nevím co všechno, tak případně jen chtějí maminku malinko pošikanovat po celém světě mezi miminky oblíbeným pláčem bezdůvodným. No a ty naše naopak pouze nasadí univerzální tón a ty, maminko, přemýšlej. Možná to někdo z vás zná, zrovna prožívá, zrovna jako moje kamarádka Barča, která mi říkala, hele, já přesně podle pláče poznám, co ten můj malinký Kubík chce. Já nevím, já poznám, co chce můj pes, když pláče, ale co tenkrát chtěl Nikýsek, asi jenom mlíko.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Sobotní odpoledne na Hitrádiu v plném proudu, 22. srpen. Nechte si chutnat, pokud právě teď baštíte ty vaše úžasné, výborné obědy, tak dobrou chuť. A já se s vámi pro dnešní den bohužel už musím rozloučit. Po 13. hodině se na vás těší moji kolegové, užívejte si toho dne a zítra v 7 hodin ráno tady na Značkách. Čau.
1: Hitrádio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
5: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
6: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty,
7: fakt hrnky,
6: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním přesně minutu před 13. hodinou. Bára Škrybová, mějte krásný sobotní odpoledne. Opatrní buďte na D5C 144. kilometr ve směru Rozvadov. Je tady nehoda osobního auta, tvoří překážku na vozovce a nehoda dvou aut se ještě došetřuje v Lokti v ulici Rooseveltova. Tak opatrně. A vaše dopravní info, to nám dávejte vědět na WhatsApp 720 870 237. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
3: A s jednorožci i dinosaury!
2: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz. On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
6: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Každá třetí letní rezervace připadá na hotely pouze pro dospělé, přičemž nejčastěji je vyhledávají páry ve věku 45 až 49 let. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia. Největší podíl rezervací v těchto zařízeních připadá na Chorvatsko. Lidé volí hlavně 4hvězdičkové rezorty s all inclusive nebo polopenzí. Úplatek nabídl 30-letý cizinec policistům při silniční kontrole na Karlovarsku poté, co mu naměřili alkohol. Nejprve jim nabídl 5000 korun. Když to nestačilo, začal přihazovat. Teď mu hrozí až 6 let za mřížemi. Výběr školního batohu není radno podceňovat. Spotřebitelská organizace D-Test prověřila 16 modelů, určených pro žáky prvního stupně. Co by měl kvalitní školní batoh splňovat, vysvětluje mluvčí společnosti Lucie Korbeliusová.
7: Správný školní batoh nebo aktovka by měl dítěti především dobře sedět a být pohodlný. Měl by mít široké, polstrované a snadno nastavitelné popruhy, ideálně také hrudní pás, který umožní přizpůsobit batoh postavě dítěte. Důležitá je rovněž dobrá viditelnost, odolnost proti dešti, pevné držadlo a kvalitní zapínání.
6: Proto je při výběru velmi důležité batoh vyzkoušet přímo na dítěti. No a obhájce titulu Slavia bude dnes v 5. kole fotbalové ligy hájit vedení v tabulce ve vršovickém derby proti Bohemians 1905. Sparta se představí na stadionu jednoho z brněnských nováčků Artisu. Neporazitelnost v ročníku chce vedle Slavie udržet také mladá Boleslav, která přivítá Slovácko.
8: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
9: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Dneska ta sobota není horká, ale zase není ani příliš studená. V maximech měříme na 21 stupních, na horách je to asi 16. Dnes už se to příliš nezmění, po zbytek dne bude hlavně zataženo, čekáme i přehánky a někde se objeví i bouřky. Takže výletníci určitě sledujte radar.
4: Hit Radio FM Plus.
0: Sledujte radar a hlavně laďte takhle v sobotu odpoledne nás. Já jsem Bára Škrybová a dáme si to tady spolu až do 18. Krásný odpoledne všem.

energie, panečku. David Guetta tady s svým Stones and I, Gone, Gone, Gone na Hitrádiu FM Plus je 10 minut po 13. Je sobota 22. srpna, je to vlastně předposlední prázdninový víkend. A mě zajímá, co takhle děláte? Protože někdo už to zabalil, ale někdo se ještě snaží aktivně ty prázdniny užívat. Takže co, snažíte se ještě dohnat třeba nějaký prázdninový výlety, dovolenky klidně, jako cokoliv? Ladíte nás třeba v autě, na cestě, na, já nevím, třeba na nějaký zámek, nebo hrad, nebo třeba na nějakou túru? A nebo nás ladíte někde ve stanu? No a nebo už máte třeba jenom tak jako nohy nahoře a jen tak jedete ten poslední týden na setrvačník, co? Pište, klidně i namlouvejte. Náš WhatsApp 720 870 237 je vám plně k dispozici. A já jsem tady taky plně k dispozici. A to až do 18. hodiny. Prosím vás, myslím samozřejmě jenom přes éter, jo. Děkuji, na shledanou. Lady Gaga, abrakadabra, užívejte sobotní odpoledne, díky, že jste s náma.

0: Krištof, tak nějak málo tančím, já doufám, že vy jste tančili hodně, jako já tady. Jste zítra Rádiem FM Plus, 18 minut po 13. Já jsem se vás ptala, co takhle o předposledním prázdninovém víkendu děláte, jestli ještě někde rychle výletíte, doháníte dovolenky, nebo už máte nohy nahoře. A mám tady vzkazy, kterými přišly na WhatsApp 720 870 237. Ahoj Báro, my ještě výletíme, akorát jsme na cestě na Švihov a ladíme vás. Díky za super zpříjemnění soboty. Mějte se fajn, jste v rádiu parádní parta. Ahoj Laďko. Laďko, díky moc. Já to kolegům opravdu moc ráda vyřídím, budu mít radost. Užívejte na Švihově, my to tam taky milujeme, musím říct. Moc rádi se tam vždycky vracíme s dětma. Trávíme tam opravdu třeba celý den a zrovna před dvěma týdny jsme tam byli vlakem, takže jako fakt krása. Ahoj Báro, teď jsme... to je překlep, už to chápu. Ahoj Báro, teď jsme vás slyšeli v hospodě v kempu, kam jsme se schovali před deštěm. Čeká nás dneska poslední noc a pak už ten týden budeme jen tak prát, uklízet, připravovat se na starosti všedních dní. Ahoj Michal, díky moc Michale a díky moc vám všem, co jste mi napsali. Užívejte úplně všichni sobotní odpoledne a hraje vám k tomu Hit Radio FM Plus, co jiného. A další parádní muzika, September Cry For You a taky Ed Sheeran tady bude.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes,
4: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autovolv. Autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
4: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
6: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
4: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
6: Isolvest.
7: Tak zavolejte ještě dnes.
4: Isol@vest.cz.
8: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-NCZ.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Train a velká paráda na Hit Radio FM Plus v sobotu odpoledne 13.32. Tak co takhle s načatou sobotou? Mám pro vás dva tipy. Kam vyrazit? Tento víkend ještě můžete vyrazit na Sportmány za OC Plaza Plzeň. Je to největší sportovní akce města Plzně pro celou rodinu. Sportmány je super. Každý den na vás čeká několik desítek sportovních stanovišť, kde si vlastně kromě netradičních sportů pod vedením instruktorů můžete zkusit i ty méně známé a netradiční sporty. Je to super v tom, že pokud přemýšlíte, na jaký sport třeba dát vaše dítě, tak tady prezentuje svoji činnost nesčetně sportovišť z Plzně. Tak se opravdu mrkněte, vyzkoušíte, získáte informace a třeba od září začne vaše dítě úplně nový sport. My jsme takhle vloni právě ve Sportmány nebo při Sportmány vybrali. A jestli ještě dnes hledáte tip na zajímavý výlet, tak můžete takhle třeba vyrazit do podzemí Doupovských hor, protože právě tenhle víkend tam můžete navštívit unikátní sovětský bunkr s krycím názvem Jasyr. Dneska, v sobotu, ještě stíháte třeba prohlídku v 15 hodin a zítra, to znamená v neděli, jsou prohlídky v 11 a ve 13 hodin. Všechny informace a rezervace najdete na webu jasyr.cz, psáno s tvrdým i jasyr.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.

0: 13.41, sobotní odpoledne jede, moc díky, že vám přitom dělá parťáka Hit Radio FM+. Je moc fajn, že jsme spolu, protože v následujících minutách se bude pařit. Mando Diao, Dance with Somebody, takže už si najděte teď nějakýho toho parťáka po vaší pravici, levici, je to jedno, ať můžete tančit. A rovnou si ho pak nechte, protože budeme i ploužit. Ano, Victoria Hotel California, takováhle klasika. Ano, sice je to předělávka, já to rozdejchávám, ale dá se to. Tak jo, tak buďte s námi, po 13. se zase uslyšíme. Já jsem Bára Škrybová a parádní sobotní odpoledne přeju vám všem.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
6: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň Slovany. Top papírnictví CZ.
7: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
8: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
9: Děláme do letadel CZ.
10: Děláme do letadel CZ.
11: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
12: Tak nastoupit a jedem! Dobrodružství čeká!
13: Kampela, kampela, kampela!
12: Tenhle minikaravan, to byla maxi výhra. Naložím rodinku, zapřáhnu minikaravan kampela za auto a vyrážíme do světa.
13: Kampela, kampela, kampela!
14: Pohodlné spaní, úložné prostory a plnohodnotná kuchyň. Vyberte si buď minikaravan nebo verzi Lebox, co se hodí úplně na všechno.
12: Kampela.cz. České minikaravany pro velká dobrodružství.
15: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
16: Hit Radio FM+.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Tak to dále pařba. Já doufám, že jste si zatančili tak, jak jsme se před chvilkou domluvili. Mando Diao, Dance with Somebody na Hit Radio FM Plus přesně 2 minuty před 14. hodinou. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí bez nehod, takže obligátní vzkaz ode mě směrem k vám. Jezděte prosím takhle opatrně i nadále, ať o vás třeba v příští hodině nemusím mluvit, to bych fakt nerada. Šťastnou cestu a případné dopravní info od vás nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Přesvědčte se o kvalitě u tradiční české firmy Postele Losinár.

0: našeho kraje.
1: Kvalita stocké nemocnice se neustále zlepšuje. Plzeňský kraj do ní investoval 18 milionů korun. Rekonstrukcí prošla další část nemocnice, kde jsou dvě ordinace praktického lékaře, čekárny, ale i byty pro zaměstnance. A jak říká hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan, pro pacienty je i přístup do budovy komfortnější.
2: Je tu například nový bezbariérový vstup do čekárny a také jsme rozšířili parkovací plochu a přibylo tak 8 nových parkovacích míst. Rekonstrukcí kromě ordinací a čekárny prošly také toalety a kompletní zázemí pro lékaře, a to včetně bytů, které jsou určeny třeba pro lékaře, kteří u nás v nemocnici slouží, ale pochází z jiného regionu, a nebo nemají vůbec svoje bydlení.
1: Co dalšího se plánuje v nemocnici modernizovat?
2: Pro mě je dostupnost kvalitní zdravotní péče pro naše občany jednou z hlavních priorit, takže modernizace budou pokračovat samozřejmě dál. Do konce roku chceme otevřít například osteologickou či reumatologickou ambulanci a taky se tu zahájí unikátní léčba chronických rán. Dále nás čeká stavba zcela nového křídla urgentního příjmu a také výjezdové stanoviště záchranné služby. Opět půjde o investice v řádech stovek milionů korun, ale to nejdůležitější je, že pacienti z našeho regionu se dočkají lepšího zdravotnického komfortu.
0: Dobrou zprávu z Plzeňského kraje najdete i na webu plzeňský-kraj.cz.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
4: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní. Země podle hasičů čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Na jaře příštího roku se může v obchodech zvýšit podíl hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, kdy kvůli nedostatku krmiva čeští chovatelé teď redukují svá stáda. V první polovině příštího roku se proto zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího masa. Nedostatek vody trápí stále více míst. V Pardubickém kraji se proto poprvé sešla komise pro zvládání sucha a nedostatku vody. O čem konkrétně byla řeč, ví radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil.
5: V rámci komise jsme vedli debatu především o tom, že je potřeba prověřit, v jakém stavu a v jakém počtu je infrastruktura pro nouzové zásobování pitnou vodou. Svoláme schůzku hlavních majitelů a provozovatelů vodárenské infrastruktury v rámci regionu.
4: Otázkou hospodaření s vodou v krajině se Pardubický kraj zabývá už od roku 2018. No a tenistka Sára Bejlek pokračuje na turnaji v Cincinnati v životním vystoupení. Po čtvrtfinálovém triumfu nad Američankou Madison Keysovou prožívala spoustu emocí. 20-letá Češka porazila loňskou šampionku Australian Open ve třech setech.
6: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
7: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
8: Sobotní odpoledne bude oblačné až zatažené, střídavě nám bude pršet a s postupem dne se někde objeví i bouřky. Teploty v maximech máme na 21 stupních, na horách je to asi 16.
3: Hit Radio FM+.
8: 2:14, jednu společnou hodinu máme za sebou, ale 4 ještě se před náma. Sobota je v plném proudu, tak si dáme Justina. Bára Škrybová.

Ty, ale diskoška jako blázen, až se mi chce říct, přijela k nám pouť. No jo, tak je sobota, to se tančí, to už nám nikdo neodpáře. Náš playlist Hit Radio FM Plus je na to velmi dobře připraven. Dua Lipa bude za chvilku, Damiano David taky. A já bych teď jenom chtěla splnit milou povinnost. Když jsem šla do rádia, tak jsem potkala v tramvaji človíčka. Byl to pán a jmenoval se Roman. To mi dovolil říct, že se jmenoval Roman. Jednoduše, poznal mě, protože poslouchá naše Hit Radio FM Plus, to mě hrozně potěšilo a říkal mi, je Báro, ty jdeš do rádia a můžeš mě pozdravit? Tak říkám, no jasně, že můžu. Takže prosím tě, Romane, plním, co jsem slíbila a zdravím tě, ahoj, já doufám, že posloucháš, užívej si sobotní volníčko. No a protože tohle dělám opravdu moc ráda, aspoň takovýhle malý potěšení vám, našim posluchačům, tak kdo byste chtěl třeba taky pozdravit, tak pište, anebo klidně nám mluvejte. A to třeba i vzkazy, třeba někomu dalšímu. Třeba někoho tajně milujete a bojíte se mu to říct. Tak mi to namluvte na WhatsApp a já to řeknu do éteru. Třeba to potom bude mít větší dosah a větší sílu. Já ráda jak pozdravím, tak přečtu třeba i nějaký ten vzkaz někomu dalšímu, potažmo pustím. Takže 720 870 237. Je sobota, není kam pospíchat. Máme tady na to prostor, tak toho využijte. Dua Lipa, Houdini.

0: Tohle se tak moc povedlo. Damiano David the first time. Opravdu krásná věc. Já mám tady působo ducha k uchu, fakt se směju a doufám, že to máte podobně. A jsem moc ráda, že mi píšete na WhatsApp a opravdu jo. Řekli jsme si, že si tady uděláme hezkou sobotu. Otevřeli jsme tady spolu takový zdravící okénko. Takže je sobota odpoledne a já mám tady WhatsApp jenom pro vás. Vy mi píšete, koho mám přes éter pozdravit. A je tady. Ahoj Báro. Já bych chtěla pozdravit každého, kdo dělá v nějaké restauraci na rychlý občerstvení. Já dělám v jednom kebabu a jsem tady až do 3 hodin do rána. Aha, to je děsný. Tak ať nám to tady hezky utíká, kebabu zdar. Přeju, ať vám to uteče. Díky, že máte přitom nás, tak vám to uteče dobře. Další vzkaz. Ahoj Barčo, zdravím vás i posluchače. Prosím o pozdrav mě a Péti. Venku je ošklivě, tak děláme domácí práce. Máme vás puštěné a hned to jde lépe od ruky. Máme velkou radost, díky moc. A ještě Jitka, stručně a jasně. Pozdravuj bráchu. Takže zdravíme Jitčina, bráchu, ahoj. Jestli brácho ví, kdo seš, tak hezký den. Řekli jsme si, že je sobota, že máme spoustu času. Takže kdo byste ještě chtěl někoho přes náš éter pozdravit? 720 870 237, náš WhatsApp a je vám stále k dispozici.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Moc hezká písnička. Přesně půl třetí máme s vámi Hit Radio FM Plus a na začátku téhle hodiny jsme si řekli, že si to tady takhle uděláme v sobotu odpoledne hezký a vy mi na WhatsApp 720 820 237 posíláte vzkazy, že mám někoho pozdravit a já to dělám moc ráda. Milan mi píše: "Ahoj, mohl bych pozdravit kolegu a kámoše Honzu?" Jasně, že můžeš, že jo, proto jsme tady. Sedíme spolu v autě a posloucháme vás cestou na fotbal. Ať nám dneska konečně vyjde počasí. Počasí asi úplně ne, ale přeju vám, ať vám vyjde ten fotbal. Teda nemám absolutně šajna, na jaké jedete, ale ať vám vyhraje ten tým, který mu fandíte. Dan píše: "Ahoj Barčo, chci pozdravit svoji lásku Lukyho, se kterým se budu v září brát, tvůj Daník. Gratuluju vám, kluci, ať vám to vyjde. A ještě tady mám vzkaz od Marcely. Prosím o písničku a pozdrav pro moji sestru Katku. Dneska má poslední den dovolené, tak ať si ho ještě užije." No tak jo, tak Katko, zdravím tě z Hit Radio FM Plus a ještě si nech ty nohy nahoře, ještě máš to dobčího, nezapomeň na to, žádný uklízení. Písničkou pošlu taky moc ráda a bude to bomba, bude to úplný dynamit. Toho Cruise ho po nás v sobotu odpoledne hází. Díky za vaše vzkazy, díky, že jsme spolu.

Eva Farná Miraj, vzpomeneš si, Hit Radio FM Plus v sobotu odpoledne s vámi je přesně 14 hodin 37 minut k tomu. A já tady mám poslední várku vzkazu a pozdravu od vás, který jste mi tuhle hodinu posílali na WhatsApp 720 870 237. Ali, ahoj Baru, zdravíme tě z auta, valíme se na týdenní dovolenou z Mariánek k Orlíku a už se moc těšíme, Alena. No a to je potvrzení, že ještě i ten poslední týden prázdnin jede. Poslední týden prázdnin prostě platí, tak si ho hlavně všichni užijte. A na Orlíku teda musím říct, veliká paráda, my jsme tam jako děti jezdili každý léto. Žádný moře, vždycky jenom Orlík, krása. Tak si to užijte. A ještě teda budu hodná. Před chvílí jsem zdravila Lukyho od Dana, ale pak mi Dan psal, že Luky zrovna tankoval a nic neslyšel, tak jestli můžu ještě jednou. Takže ještě jednou, Daník zdraví Lukyho. Tak, hezkou sobotu všem, do 15. třeba YouTube, Pitbull a taky Eminem s Rihannou. Parádní sobotní odpoledne, přeje Bára Škrybová.

Máte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: 2,5 minuty do 15. hodiny s vámi v tomto čase Hit Radio FM Plus, Bára Škrybová taky, před námi zprávy počasí a doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Motorka havarovala na Plzni severu, a to za obcí Úterý, úplně konkrétně u odbočky na Vidžín. Nehoda tady tvoří překážku na silnici, tak opatrně. Šťastnou cestu a vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Hasiči měli kvůli bouřkám od pátečního odpoledne 715 zásahů, nejvíce jich bylo ve středočeském kraji. Čerpali především vodu ze zatopených sklepů a odklízeli popadané stromy. Podle meteorologů ojediněle napršelo až kolem 100 mm za posledních 24 hodin. Pohyb má ve školní výuce stále větší prostor. Na Mělníku bude od září pokračovat program Trenéři ve škole, který vstoupí do třetí sezóny. Pokračuje mluvčí radnice Jan Nováč.
6: Do projektu je zapojeno už od prvního ročníku 5 základních škol. Pod vedením profesionálních trenérů bude mít letos možnost vyzkoušet si až 7 sportů celkem 770 dětí ve věku od 6 do 10 let.
5: Výuka bude probíhat v úterý, ve středu a ve čtvrtek. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla letícího z České republiky 2 lidé. Podle českého ministerstva zahraničí to ale nebyli čeští občané. Stroj byl registrovaný v Německu. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar. No a obhájce titulu Slávia bude dnes v 5. kole fotbalové ligy hájit vedení v tabulce ve vršovickém derby proti Bohemians 1905. Sparta se představí na stadionu jednoho z brněnských nováčků Artisu. Neporazitelnost v ročníku chce vedle Slávie udržet také mladá Boleslav, která přivítá Slovácko.
7: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
8: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Aktuálně je ještě na většině míst zataženo, objevují se přehánky, někde i bouřky, s večerem se ale oblačnost protrhá a v noci by pak mělo být dokonce úplně jasno. Ale pozor na to, kdo máte v plánu posedět venku nebo spíte ve stanu, v noci může teplota klesnout až na 6 stupňů Celsia, tak pořádný spacáky a možná i teplý ponožky.
4: Hit Radio FM Plus.
0: 2 minuty po 15. s vámi ještě 3 hodiny, Bára Škrybová a spousta skvělý muziky k tomu, Poetika nebo Evanescence. Krásný odpoledne.

0: všechno mám.
1: Poetika blízko. Hit Radio FM Plus s vámi. 15.07. Tak, to je přesný čas. Já jsem vám chtěla říct, že kdo jste sporťák a třeba si i pohráváte s myšlenkou, že byste se účastnil OCR závodu, anebo už je třeba dávno běháte a tahle tématika je vám blízká, tak si pusťte ze záznamu nejnovější díl Live s Jirkou Pelnářem. Ten je právě na téma běh, síla, vytrvalost a k tomu pořádná dávka překážek. Jinými slovy, co všechno obnáší OCR závody. Jak se třeba na ně připravit? A jestli si může takový závod zkusit i člověk, který není žádný vrcholový sportovec. To všechno Jirkovi pověděl David Štraub, majitel Fénixu Plzeň, tedy sportovní organizace zaměřené právě na překážkové závody. Řeč byla jak o závodech samotných, tak o tréninku dětí i dospělých, o překonávání vlastních limitů, no a samozřejmě taky o chystaných závodech Fénix Race v Plzni. Live s Jirkou Plnářem najdete jak u nás na webu www.hitradiofmplus.cz, tak i na všech vašich oblíbených podcastových platformách. Je sobota odpoledne, tak jdeme tančit, já vám pošlu One Republic a starosti hoďte za hlavu.

0: 15 hodin 14 minut k tomu Selena Gomez, Marshmallow, Wolves nám dohráli na Hit Radio FM+. Je sobota odpoledne, já doufám, že nic moc neděláte. Kdo nemusíte být přímo v práci, tak doufám, že si dáváte třeba jenom kafíčko nebo jste na cestě někam na výlet, potažmo ještě třeba na dovču. Ale kdybyste se přece jenom chtěli trošku lámat hlavu, jo, při tom volnu, tak se podívejte k nám na sociální sítě, třeba na Facebook nebo i na ten Instagram, je to úplně jedno. Na obou těchto platformách máme totiž příspěvek, kam nám můžete psát, jak se jmenuje takovýto rozdělovátko na nákup, jo? Taková ta lišta, jak se dává na pokladní pás, aby rozdělila nákup, protože každý tomu říká jinak a myslím, že to nemá snad ani žádný oficiální název, třeba jo, ale prostě tomu každý říká jinak a vy nám to tam píšete, koukám tady na to, tak třeba Eliška píše, že je to za šprclík nebo úspora peněz tady někdo píše, protože to, co je zatím, už neplatíte. No, koukám na to, jsou tady i výrazy, který do éteru prostě říct nemůžu, mrkněte se na to, naše lidová potažmo slovesná tvořivost je prostě úžasná. Tak nám dejte vědět, jak tomu říkáte vy a dejte si k tomu muziku Cyrilla, Pink a taky R.E.M.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
7: Tisku.cz.
8: Náplně hned.
1: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen

0: Tohle taky nestárnoucí ploužák, R.E.M. Everybody Hurts. Já to miluju, ale má to 5 minut a už trošku usínám, tak si pojďme zase zvednout náladu a zvednout energii. Včera dávali pelíšky, kdo jste koukal? Určitě jste se bavil, film Fungující dvojice, Hřebejk Jarchovský, to je prostě legenda. Kdo jste se koukal, tak jste se smál, já už jsem to asi teďko říkala, že jo? Jo? Mám tady teď pár zajímavostí o filmu, tak třeba tahle legendární scéna.
1: Hledáš někoho soudruhu?
2: Cože?
0: No, tak ta tam bejt prej původně vůbec neměla. Dušek to schytal úplně nečekaně. Prostě Kodet vzal hůl a švíknul ho do ramene. A Dušek měl pak ještě dlouho na rameni modřinu. Jiří Kodet je vlastně ikonická postava filmu, ale představte si, že ho tam Jiří Hřebejk vlastně jako vůbec nechtěl. A teď, já teď přemýšlím, jestli se Jiří nemenuje Honza Hřebejk, tak, a proto jsem se zasekla. Honza Hřebejk ho tam vlastně vůbec nechtěl. A teď, kdyby tam nebyl, tak to by byla živo půlka filmu, takže to je taky neodmyslitelná postava. A ta legendární hláška a skláři nebudou mít co žrát, tak to je taky improvizace od Stely Zázvorkové. Další improvizace a další legendární kus. No a třeba to, jak Jarda Dušek stojí u Karmy a hoří mu vlasy, tak to se točilo hodněkrát, až mu všechny vlasy schořily a museli mu pak chudákovi dát příčesek. No jo, bejt herec prostě není sranda, jako fakt je to řehole. Je 15:30, sobota odpoledne, já jsem ráda, že jste s Hitrádiem FM Plus a posílám vám zase jeden velký hudební nářez. Linkin Park, The Emptiness Machine.

0: Klingande. 15 hodin 40 minut k tomu. Ladíte Hit Radio FM Plus, je sobota odpoledne a plzeňská zoo po 20 letech vyměnila vláček. Je úplně z brusu nový, má dva vagónky, které uvezou něco přes 70 cestujících a vypadá to celý jako žirafka. Je fakt krásný. My gratulujeme a jsme moc rádi a konkrétně já s dětmi už se těšíme, až ho vyzkoušíme. Myslím, že to klapne už zítra, tak kdo pojedete, tak se možná potkáme. Je 15:30. Kdo byste to chtěl prubnout ještě dneska, tak ještě stíháte. Koukám tady na jízdní řád, tak přesně v 16, 16.50, 17.20, 17.50 a 18.20 to jede z náměstí. A od zoo taky ještě pojede, to konkrétně čtyřikrát, 17.07, 17.37, 18.07 a 18.37. Takhle o prázdninách jezdí vláček každý den, ale od září už to budou jenom víkendy. Kompletní a podrobný jízdní řád najdete na stránkách plzeňské zoo.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Ivana Záškodová, ředitelka obchodu a marketingu porcelánky G. Benedikt. Jak poznáme, že je porcelán opravdu kvalitní? V čem je ten náš karlovarský tak výjimečný? A proč je i v dnešní době ručně a ne strojově malovaný? To všechno a mnohem víc uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: When we were young, když jsme byli mladí, no sobota je ještě mladá a vy jste mladí taky, tak si hlavně užívejte. Díky, že jste si Rádiem FM+. 2 minutky nám zbývají do 16. hodiny, před námi zprávy, počasí a teď doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí na západě Čech klidně, což je velká paráda, my máme radost a vy si to tam za těmi volanty udržte. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
5: Pyžamko s jednorožcema.
4: Máme.
5: Bundu a sovčelky s kočičkama.
4: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
5: Tepláčky, tyhle mám děravý.
4: Máme tyhle s dvojitými koleny.
5: A hlavně méně.
4: Neboj, máš ho už v batůšku.
5: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
4: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do Hradozámecké noci, kterou dnes pořádá Národní památkový ústav, se zapojí asi 140 památek po celém Česku. Je to přibližně stejný počet jako loni. Vedle státních hradů a zámků je mezi nimi také přes 40 památek soukromých, městských nebo spravovaných spolky a institucemi. O 3. zářijovém víkendu se v Praze otevře unikátní podzemní prostor, takzvaný cizinecký vstup pod staroměstskou radnicí, si budou moci lidé prohlédnout během komentovaných prohlídek. Kde a jak se na ně registrovat, přibližuje mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
9: Vstup na prohlídku je zdarma, podmínku je registrace na výstánkách pvk.cz, která odstartuje v pondělí na 30. srpna v 9 hodin ráno. Potrvá nejpozději do pátku 18. září do 11 hodin nebo do naplnění kapacity. První prohlídka začíná vždy v 9:30 a poslední 16:30. Se zájemců je před dveřmi napravo od odoleje.
8: A délka samotné prohlídky je zhruba 20 minut. Nejstarší žijící osoba na světě, Britka Ethel Caterhamová, oslavila v pátek své 117. narozeniny. Píší o tom britská média. Žena v současnosti bydlí v pečovatelském domě v hrabství Surrey u Londýna. Nejstarší žijící osobou je od loňského dubna. No a fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů, Asger Sørensen. Dánský obránce, jenž se po nedávném odchodu další opory Lukáše Harasnína nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Oba kluby dnes o transferu informovali na svých webech.
10: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každého počasí.
11: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Trošku se nám začíná ta oblačnost protrhávat, v noci by mělo být dokonce jasno, teploty ale hodně nízké, budeme někde mezi 10 a 6 stupni Celsia.
6: Hit Radio FM+.
0: Sobota odpoledne s vámi stále Bára Škrybová, jakou máte tu sobotu, je příjemná? Jestli jo, tak paráda, jestli ne, tak buďte s náma a příjemná bude.

Lady Gaga Bradley Cooper Shallow na Hit Radio FM Plus. V sobotu odpoledne 8 minut po 16. hodině. V těchto dnech je to přesně 24 let, co Česko zasáhly nejničivější povodně v novodobé historii. Samozřejmě je teď řeč o povodních v roce 2002. Zasažena byla více než třetina území státu. Nejvíce tehdy utrpěly jižní, střední a severní Čechy. Bohužel se to nevyhnulo ani Moravě, která se bohužel ještě tehdy zpamatovávala z povodní v roce 97. My jsme tady už v týdnu vzpomínali na situaci tady na západě Čech. Posílali jste mi vzkazy, pár si jich teď připomeneme. Ahoj, v roce 2002 jsme ve Stříbře sledovali řeku ze skály, jak se rozlila mže na louku. Dnes jsou tam koně. Zrovna včera jsme se dívali na tu značku u řeky. Je tam rok 2002, bylo by mi to nad hlavu, Alenka. A ještě tady byl jeden vzkaz, ze kterého jsem měla teda opravdu husí kůži. Ahoj, Baru, ohledně těch povodní, pamatuju si, jak byla Praha plná barikád z naplněných pytlů, nikde nikdo a čekalo se na přílivovou vlnu, která měla dorazit na Florence. A my jsme seděli tenkrát s mamkou v plném autobusu na autobusovém nádraží a čekali jsme, co bude a zda odjedeme. Vypadalo to strašidelně, jako by byla válka, všude byli vojáci, policisté, hasiči a ten náš autobus nakonec pustili a odjeli jsme jako poslední vozidlo a pak to tam přišlo. Odjížděli jsme tenkrát na zaplacený zájezd do Itálie. To by bylo velké mrzení, kdyby nás nepustili. Úplně jsem se do té situace vžila a jako fakt nic příjemného. Kdybyste takhle v sobotu odpoledne chtěli taky přihodit ještě svoji vzpomínku, klidně můžete 720 870 237. Alex Warren Ordinary.

0: Coldplay a BTS, My Universe, Hit Radio FM Plus stále s vámi. Sobota odpoledne běží 16 minut po 16. To je krásný čas, 16:16. Za chviličku budou reklamy, ale my si po nich pak dáme parádní muziku, takže buďte s námi i nadále. Tohle jsou Imagine Dragons, Sharks a po nich bude Cizí zeď od One Man Show Foundation. Kdo posloucháte Hit Radio FM Plus, vždycky mám s tímhle názvem problém, ale teď jsem ho zvládla. Tak laďte a mějte krásný sobotní odpoledne.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
5: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
4: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
5: Isolvest.
6: Tak zavolejte ještě dnes.
4: Isol@vest.cz.
7: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U.NCZ.
8: Tak nastoupit a jedem! Dobrodružství čeká!
9: Kampela, kampela, kampela!
8: Tenhle minikaravan, to byla maxi výhra. Naložím rodinku, zapřáhnu minikaravan kampela za auto a vyrážíme do světa.
9: Kampela, kampela, kampela!
10: Pohodlné spaní, úložné prostory a plnohodnotná kuchyň. Vyberte si buď minikaravan nebo verzi Lebox, co se hodí úplně na všechno.
8: Sampelela.cz. České minikaravany pro velká dobrodružství.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

16.28, díky, že ladíte Hit Radio FM Plus. Rehappy My Head nám právě teď dohrálo a ve čtvrtek hrála Plzeň v Bělehradě. První zápas playoff Evropské ligy s Crvenou zvezdou, no a úplně podle představ to nedopadlo. Viktoria prohrála 0-3. Takže příští čtvrtek, to znamená 27. srpna, nás čeká odveta ve Štruncákách. 3 góly, jako ano, jsou pořádná výzva, ale jak určitě víme všichni dobře, tak doma se může stát všechno. Tak přijďme a Viktorku pořádně podpořme, ať to ty kluci dají. A pokud chcete na stadion, tak připomínáme Viktoria Key, což je fanouškovský účet a takový digitální klíč k Viktorce, ono už je to v názvu samozřejmě Viktoria Key. Máte v něm permanentky i vstupenky v telefonu a postupně přes něj pak budete mít i přístup i k dalším službám a k výhodám klubu. Takže ještě jednou, 27. srpna je to ve čtvrtek, Dusan Arena, Viktoria Plzeň versus Crvená zvezda. Tak ať jste tam a pořádně fandíte, ať to Viktorka dá.

0: A tohle je sobotní song, tak blíží se nám večer, tak já doufám, že jste naladěný na nějakou pařbu, a nebo třeba i na to se tak jako v klidu lehnout na gauč a mít hezkou sobotu. Je to vlastně úplně jedno, co budete dělat, hlavně si to užívejte. Užívejte si to i z Hit Rádiem FM+. Do 17. vám pošlu. Nikdo nám nesliboval, že to bude easy. Už jsem dospělej, tak neboj se to říct, ne. No tak to je třeba na takový to ležení na tom gauči, teplý ponožky, deku, ono dneska na to je i to počasí, dejte si čaj, užijte si to. A nechtěla jsem to tady dát takhle nahlas, ale dám vám další song, tenhle. No to je zase, až ty ponožky sundáte, deku odhodíte a budete chtít sobotu večer pařit. To vás tady čeká v následujících minutách, bude fajn, když teda Hit Radio FM Plus budete ladit, protože tady to bude fajn.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Hernaudětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autowolf, autorizovaný partner Volvo. Autowolf.cz.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Fort Minor, Where'd You Go?
1: To je ale krásná věc. A dohrává nám poslední tóny takhle minutku před 17. na Hitrádiu FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Já vám jdu teď vyšvihnout pochvalu, protože aktuálně jezdíte krásně, na silnicích nejsou žádné komplikace ani nehody, což je paráda, tak šťastnou cestu i nadále. A vaše dopravní info, to nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237. Jenom Hit
2: Radio. Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
3: Autohornát. Váš největší specialista na užitkové vozy Renault na českém západě. Autohornát. Prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
4: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Výdaje na humanitární dávku pro uprchlíky z Ukrajiny i počet těch, kteří ji pobírají, klesají. Meziročně se snížily zhruba o třetinu. Letos za první pololetí úřady práce poskytly uprchlickým domácnostem 3,63 miliardy korun. Asi o miliardu méně než před rokem. Klatovy při svozu odpadu vstoupily do nové technologické etapy. Jako první v plzeňském kraji mají elektrický vůz, který smetí odváží. Nový automobil je výrazně ekologičtější. Přínosy více přibližuje mluvčí města Radmila Nagovská.
7: Hlavní výhodou elektrického pohonu je skutečnost, že při provozu nevznikají žádné lokální emise. Vozidlo je také podstatně tichší než běžné dieselové motory, což ocení obyvatelé ulic, ve kterých se odpad sváží v ranních hodinách.
6: Nový svozový vůz vyšel na více než 10 milionů korun. Spojené státy dnes ráno zavedly 50% clo na kanadský dovoz v hodnotě 20 miliard dolarů. Kanada plánuje reagovat stejně vysokými cly. Kanadský premiér Carney oznámil, že se rozhodl obchodní jednání s USA pozastavit. No a organizátoři příštích olympijských her v roce 2028 v Los Angeles oznámili, že už překonali hranici 6 milionů prodaných vstupenek. Své majitelé už má drtivá většina lístků, jež byly v prvních dvou vlnách k dispozici.
8: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
9: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
1: A postupně se nám venku vyjasňuje, v noci bude taky jasno, teploty ale jen někde mezi 6 a 10 stupni Celsia. Jasno bude nebo polojasno i zítra převážně, jenom na horách se může objevit zvětšená oblačnost a s ní i přehánky. Teploty zítra v maximech na 22 stupních, na horách 18.
5: Hit Radio FM+.
1: A my jedeme a skáčeme rovnýma nohama do poslední společné hodiny, ale nebojte nic, pořád je tady spousta skvělý muziky. Na úvod 17. Damiano David.

0: Je, to je pohodinda. Já mám slovo pohodinda tady na Hit Radio FM Plus od naší šéfky zakázaný, ale teď to ze mě tak vyletělo, protože tahle písnička prostě, jo, je to pohodinda. A já vás jdu teď ještě někam pozvat na dnešek. Kam vyrazit? Kdo ještě nevíte, kam takhle večer, tak existuje nebo koná se teď Hrado-zámecká noc. Je to na řadě hradů a zámků i u nás tady samozřejmě v západních Čechách. Takže třeba na Plzeňsku můžete ještě vyrazit do Horšovského Týna. Tam večerní program začíná v 6 večer a čekají vás tam třeba samurajské souboje, japonská kaligrafie nebo bubnování bude. V Manětíně jsou od večera speciální inscenované prohlídky, které pokračují až do 11. A pokud to máte třeba blíž na Karlovarsko, tak Bečov nad Teplou, ten nabídne večerní prohlídky zámku a speciální program až do pozdních hodin. A Kinžvart má dneska Hrado-zámeckou noc až do 8:30. Takže jestli jste zatím seděli doma a přemýšleli jste, co ještě s tím sobotním večerem, tak opravdu ještě není pozdě. Hrado-zámecká noc je opravdu ideální důvod vyrazit někam. Jenom si teda před cestou radši zkontrolujte konkrétní časy a případnou nutnost rezervace. Existuje i souhrnná stránka, podívejte se normálně na Hrado-zámeckou noc, zadejte si to do Google a všechno tam najdete.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.

0: A jedem, i když už nám pokročilo odpoledne, už jsme vlastně v podvečeru, můžeme říct, tak vidíte, že Hit Radio FM Plus nepolevuje ani náhodou, buďte s náma pořád. To je na spece, která zazní v následujících minutách, potom jí bude následovat. Calvin Harris, My Way, taky krásná věc. No a na patým ještě šlape tady Tomáš Volkru. Tady. Tak tohle je to Volkru, Leave a Light On. A tohle všechno vám za chvilku zazní. A já jsem celkem ráda, že za půl hodiny už jdu domů. Strašně se tady s váma užívám, ale myslím, že už mám odkecáno. Buďte s náma, muzika tady ta pojede pořád.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Píšu kreslí, maluju, tušky z tehdro miluju.
3: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Toppapírnictví.cz.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Calvin Harris, My Way, to je krásná věc. Díky moc, že jste v sobotu s námi s Hitrádiem FM+. Včera bylo 21. srpna, tedy 58 let od doby, kdy do Československa přijeli tanky vojsk Varšavské smlouvy. Byl to konec pražského jara, období, kdy se tady začínala uvolňovat cenzura, víc se mluvilo o tom, co se ve společnosti děje, no a lidi dostávali větší prostor říkat svoje názory a to samozřejmě se nesmělo, to se nehodilo do krámu, takže proto ta vojska. A když už jsme teda na západě Čech, tak si pojďme připomenout jednu věc, která se tehdy odehrávala přímo tady, přímo v Plzni. Do Plzně taky dorazily tanky, to je jasný, ale plzeňský rozhlas dál vysílal a pomáhal dostávat informace k lidem i mimo region. A drželi se fakt dlouho, protože když se svobodné vysílání z Prahy postupně dostávalo pod tlak, tak právě Plzeň tehdy hodně pomohla. Plzeňským technikům se totiž podařilo propojit vysílače a informace se tak mohly dál dostávat k lidem po celé republice. My jsme sice Hit Radio FM Plus v té době jsme absolutně jako neexistovali, ale hrozně nás to dojímá, takže si to tady pojďme připomenout. V době, kdy se postupně dařilo umlčovat vysílání z Prahy, tak právě plzeňský rozhlas patřil mezi místa, odkud se ještě nějakou dobu ozývala informace o tom, co se skutečně děje, a to je fakt krásný. A krásný je i Liquido a Narkotik a dáváme si ho tady na Hit Radio FM Plus v sobotu. Díky moc, že jste přitom s námi, já jsem Bára Škrybová, ještě pár minut tady s váma taky vydržím.

Mr. Props Waves, remix od Robina Schulze. No a my jsme to dotáhli do zdárného konce. Je 17 hodin a 40 minut, k tomu já vám jdu popřát krásný zbytek soboty, samozřejmě i krásný zbytek víkendu, užívejte neděli. My se spolu uslyšíme zase v pondělí v našem čase 9 až 12, ale jinak já sice jako odcházím, jo, žádný moderátor tady s váma nebude, ale to vůbec neznamená, že byste měli vypínat, protože tady muzika pojede pořád, tady to na Hit Radio FM Plus jede non-stop. Z té nejbližší to bude třeba Katka Marie Tichá Plamen, Disturb the Sound of Silence, Cranberries, Zombie, Kian Ducro, Bruno Mars a tak dále a tak dále, takže stále je z čeho vybírat. Buďte s námi, užívejte a mějte se krásně. Ahoj, Bára Škrybová se loučí. Díky moc, že jsme spolu takovýhle jako nářez 5 hodin byli. Já ještě takhle bych ráda vlastně vzdala hold všem víkendovým moderátorům, protože my deňáci máme jako běžně 3 hodiny, ale ty víkendáci mají 5 a ona to jako není sranda, není. Takže zdravím naše víkendáky a díky moc i za vás, za naše posluchače. A než se úplně rozkecám, nebo už jsem se rozkecala, tak opravdu balím kufry a čau a ještě jednou díky, že jsme spolu byli. Aby tě život bavil.

0: Jsme největší speciálka v České republice. Máme přes 30 let zkušeností a proto víme, co je pro vás důležité.
1: Postele Losina, tam den začíná. Postele Losina, tam i usíná.
2: Izolvest.
3: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
2: Izolvest.
4: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
2: Izolvest.
3: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
2: Izolvest.
4: Tak zavolejte ještě dnes.
3: Izol.vest.cz.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v DABu.

0: zlepši si náladu. Hit
1: Radio. O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. 2 vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní. Země podle hasičů čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Už 200 tisíc cestujících ohodnotilo svou jízdu vlakem. Tuto možnost mají v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat jejich spokojenost roste. Co k tomu přispívá, prozradí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
9: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
8: Cestující si nejvíce pochvalují nákup jízdenek. Ten hodnotí průměrnou známkou 4,69/5. Den po vítězném vstupu do mistrovství Evropy proti Řecku čeká české volejbalistky ve skupině B v Brně zápas proti Rakousku. Hrát se bude od 19 hodin a stejně jako v pátek budou domácí svěřenkyně trenéra Janise Atanasopulose v utkání favoritkami. Češky zahájili šampionát vítězstvím 3-1. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Podle meteorologů má být jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, 1000 metrech na horách kolem 13.
10: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
11: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.

0: 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha Plzeň Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu Batoh a klávesnici Smíšína.
6: Tisku levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio FM Plus.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: SafranCabin.cz. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
4: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
3: Děláme do letadel.cz.
4: Děláme do letadel.cz.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.

0: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: Autohornát. Váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát. Prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tak nastoupit a jedem! Dobrodružství čeká!
2: Kampela, kampela, kampela!
1: Tenhle minikaravan, to byla maxi výhra. Naložím rodinku, zapřáhnu minikaravan kampela za auto a vyrážíme do světa.
2: Kampela, kampela, kampela!
3: Pohodlné spaní, úložné prostory a plnohodnotná kuchyň. Vyberte si buď minikaravan nebo verzi Lebox, co se hodí úplně na všechno.
1: Campela.cz. České minikaravany pro velká dobrodružství.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autovolv. Autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
5: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
6: Pyžamko s jednorožcema.
5: Máme.
6: Bundu a sovčelky s kočičkama.
5: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
6: Tepláčky, tyhle mám děravý.
5: Máme tyhle s dvojitými koleny.
6: A hlavně méďu.
5: Neboj, máš ho už v batůšku.
6: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
5: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
9: Tisku.cz.
10: Náplně hned.
11: Já nový plot mám.
12: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
2: tisku.cz. Náplně hned.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.

0: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ.
1: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
5: Radio. Rád bych si koupil cukrovou vatu.

Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
1: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Dobrá práce a skvělý tým?
6: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
5: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
6: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
5: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
6: Těšíme se na vás.

0: Rádio FM+.
1: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Rata tararara rata trička rata tadadada rata potisk potisk trička potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.
2: Dobrá práce a skvělý tým?
3: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
2: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
3: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
2: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
3: Těšíme se na vás.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Plus.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Korp v Nýřanech, je to realita.
1: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
0: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
1: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@shapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
0: Těšíme se na vás.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
3: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.

0: Hey, we are Imagine Dragons.
1: Hey, I'm Lady Gaga.
2: Hit Radio.
3: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: Corp v Nýřanech, je to realita.
1: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
0: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
1: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
0: Těšíme se na vás.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.